O 6.30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech a ranné preludium. Dnes ho otvoríme koncertom pre trúbku, sláčiky a basso continuo D-dur Giuseppeho Torelliho. Z Kammer Orchester Berlin hrá Willy Krug. Diriguje Helmut Koch. Príjemné počúvanie.

Ivan Sokol zahral Andante F-dur Wolfganga Amadea Mozarta, Köchlov zoznam 616. Pokračujeme áriou Violety z prvého dejstva Verdiho opery La Traviata. V nahrávke z roku 1970 spieva Edita Gruberová. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Tibor Frešo.

áriu Violety z prvého dejstva Verdiho opery La Traviata zaspievala Erita Gruberová. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval v roku 1970 Tibor Frešo. Na záver prelúdia Etidy pre klavír opus 10 číslo 1 až 3 Friderika Chopina hrá Michail Fejerman.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč,

Lúka 30x40 je rozmer lúky za našim domom. Tam píšem, že za našim domom je lúka, ktorá má taký a taký rozmer.